0: a boy. Come on, let's go. Real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avène jako tónovaný krém na obličej.

0: nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: A koukejte maza. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 9,90 meloun vodní kilo a Hellmann's omáčka za 44,90. Tesco, počítejte s námi.
3: A můžete ji vyzkoušet.
4: Ale my máme vypráno.
1: Co tady děláte?
5: Testujem.
6: To je dopravác.
7: Nechte si doručit televizi TCL přímo k vám a proměňte sledování v zážitek. Tatart.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Panzány při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus a tuňák při koupi od 2 kusů za 28,90 za kus. Byla.
9: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
10: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
11: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
12: Kaufland Card, prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko, řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
13: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
14: Let's go to the store then.
15: Hi, how you doing?
16: We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
15: She has them!
17: I'm trying to get the whole card in.
18: Welcome.
19: Volá vaše nádobí o pomoc?
20: So what?
19: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
21: Somat mycí gel, pro mě číslo jedna.
22: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
23: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
24: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
25: Ahoj.
26: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
27: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
28: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
29: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
30: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
31: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
32: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba promarinované vepřové medailonky za 84,90 a marinovanou krkovici Colorado Style za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Dobrej, jedno giga kombo s ranolkama.
1: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
0: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
2: Tati!
0: Neomezený tarify.
3: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: A koukejte maza. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka od Hame, zlaté dědictví.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice kilo a Tesco vejce za 34,90. Tesco, počítejte s námi.
3: A můžete ji vyzkoušet.
4: Ale my máme vypráno.
1: Co tady děláte?
3: Testujem.
4: To je dopravác.
5: Nechte si doručit televizi TCL přímo k vám a proměňte sledování v zážitek. Tatart.
6: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden hrozny bílé za 39,90 a vejce MF Bila klubu za 34,90. Bila.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Kaufland Card, prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko, řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál, půl litru za 129,90. Kaufland.
9: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
10: Let's go to the store then.
11: Hi, how you doing?
12: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
11: She has them!
13: Trying to get the whole card in.
14: Welcome. Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
15: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
16: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
17: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj.
18: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
19: Volá vaše nádobí o pomoc?
20: So what?
19: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty dokonce

0: při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duo Gel. Naše číslo jedna.
1: Somat Mycí Gel. Pro mě číslo jedna.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba promarinované vepřové medailonky za 84,90 a marinovanou krkovici Colorado Style za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Dobrej, 1 giga kombo s hranolkama.
4: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
3: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
5: Tati!
3: Neomezený tarify.
6: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním řitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
8: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
9: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
10: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
11: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.

jsem pouliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 13,90 Radega strázná desítka a Giana olej za 29,90. Tesco, počítejte s námi.
3: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
4: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
5: V Bile fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
6: Tvaroh odtučněný za 14,90 a zámecká šunka za 19,90. Byla.
7: A můžete ji vyzkoušet.
8: Ale my máme vypráno.
1: Co tady děláte?
7: Testujeme.

0: To je dopravát.
1: Nechte si doručit televizi TCL přímo k vám a proměňte sledování v zážitek. Tatart.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them!
3: Trying to get the whole card in. Welcome.
6: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
7: Volá vaše nádobí o pomoc?
8: So what?
7: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
9: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
10: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
11: Ahoj.
12: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
13: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
14: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbani mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbani. Číslo jedna v Itálii.
15: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
16: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
17: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
18: Dobré. Jedno giga kombo s hranolkama.
19: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
18: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu čtyři obič tarify.
20: Tati!
18: Neomezený tarify.
21: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
22: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
23: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
24: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba promarinované vepřové medailonky za 84,90 a marinovanou krkovici Colorado Style za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.

My dvě děvně holky, jsem pozorujem ze křoví, co lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví. Koukaj si z voka do boka, ochutnávej si hlavy, my žveme smíchy ve křoví, to nás děsně baví. To tuhle jeden inženýr, fokok, ta lásko, koko, a pak si gumu spod brdy děvne vystřelil boko. Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý, po Petříně se válejí šilenci celý Prahy. Baby!

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: A koukejte maza. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 madeta máslo a Tesco šery rajčata za 14,90. Tesco, počítejte s námi.
3: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je

0: to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
1: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Vepřová krkovice za 79,90 a gambrinus za 15,75 za kus při koupi balení. Byla.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them!
6: Way to get the whole card in.
7: Welcome.
8: Kaufland-Kart prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
9: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba promarinované vepřové medailonky za 84,90 a marinovanou krkovici Colorado Style za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
12: Dobrej, jedno giga kombo s ranolkama.
13: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
12: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
14: Tati!
12: Neomezený tarify.
15: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
16: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
17: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
18: Volá vaše nádobí o pomoc?
19: So what?
18: Somat Duogel. Nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel. Naše číslo jedna.
20: Somat mycí gel. Pro mě číslo jedna.
21: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
22: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbani mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbani. Číslo jedna v Itálii.
23: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
24: Ahoj.
25: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
26: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
0: Pěkný kolo, to bych brala.
1: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
4: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
0: A fakt, že jo?
5: A ty jsi?
4: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
14: Come on, let's go. Real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect.

0: and have some fun.
1: Dig.

0: nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Panzány při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus a tuňák při koupi od 2 kusů za 28,90 za kus. Byla.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
1: Hi, how you doing?
3: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
1: She has them!
4: Trying to get the whole card in.
5: Welcome.
6: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
7: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba promarinované vepřové medailonky za 84,90 a marinovanou krkovici Colorado Style za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
9: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
10: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
11: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
12: Proč je Galbani stali tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbani mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbani. Číslo jedna v Itálii.
13: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
14: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
13: O co jde?
14: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
15: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
16: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochrannou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
17: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips One Blade Intimate.
18: Volá vaše nádobí o pomoc.
19: So what?
18: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
20: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
21: Tak, co je s tím grillem?
22: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
21: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
22: A fakt, že jo?
21: Kdo to byl?
23: Senfluencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
24: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
25: Ahoj.
26: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
27: Dobrej,
0: Jedno giga kombo s hranolkama.
1: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
0: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
2: Tati!
0: Neomezený tarify.
3: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aion, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B Aion 5 se slevou 20% v Planéo.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: České kuře bez drobů, kilo u nás za 59,90, Albert Gouda s apkou za 14,90 a Pilsner Urquell 6-pack za 173 korun. Albert.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene jako tónovaný krém na obličej nebo dětský sprej ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
5: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
6: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
7: Let's go to the store then.
6: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
8: She has them!
6: Trying to get the whole card in.
9: Welcome.
10: V Globusu nyní bonbony jojo různé druhy za 14,90 nebo Persil prací gel 100 dávek za 429,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro kontobariéry. Globus. Prosím.
11: Wow, co se to děje?
12: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
13: Karlova koruna, Petrova bohuna.
14: Dobrý, můžem dál.
13: Karlova koruna, Petrova bohuna, Karlova koruna.
15: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
16: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
17: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Vepřová krkovice za 79,90 a gambrinus za 15,75 za kus při koupi balení. Byla.
18: Takže jedeme za Šulcíkem?

0: Neboj, jsme na cestě, pasta.
1: Tady je to. Bonjour.
2: To bude asi pro tebe, co?
1: Předávám.
3: Nazdar, Šulciku. Tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bostonu.
2: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
4: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf. Galbány mozzarella, různé druhy za 19,90. Boscarini Prosecco za 59,90. Nebo kupon se slevou 20% na výrobky značky K-Classic. Kaufland.
6: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
7: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
5: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
8: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
9: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
10: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
9: O co jde?
10: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
11: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Albert nektarinky koš kilo u nás, apkou za 36,90, dobrá voda při koupi 6 kusů za 10,90 a cukr krupice bílý s apkou za 9,90. Albert.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing?
1: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
4: Trying to get the whole card in.
5: Welcome.
6: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
7: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
8: V Globusu nyní Pilsner Urquell půl litru za 25,90. Nebo kuřecí čtvrtky XXL kilo za 59,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
9: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbani, číslo jedna v Itálii.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Panzány při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus a tuňák při koupi od 2 kusů za 28,90 za kus. Byla.
11: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
12: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
13: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Kaufland.
14: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
2: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české konzumní brambory rané, kilo za 13,90. Albert.
0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Chibo Espresso za 369,90 a Opavia Zlaté boxy v Bila klubu za 24,90. Bila.
4: Toto je Fermato. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
5: A zachutná to.
4: Fermato. Chutná to.
6: Chcete šetřit jen na ceně?
7: A ne na kvalitě? Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
2: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
8: Prosím.
9: Wow, co se to děje?
2: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
10: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry a zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte Kentucky Summer Twister a zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.

eu te pego, viu, delícia? Oh! Nossa! Ai, se eu te pego.

0: receive it, yes, yes, perfect.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci a véne, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: A koukejte maza. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.
4: Ahoj, tady Iga Švěntek. Chcete vědět, jak pečují o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický

0: Velký kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B IO 5 se slevou 20% v Planeo.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 9,90 meloun vodní kilo a Hellmann's omáčka za 44,90. Tesco, počítejte s námi.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
5: Trying to get the whole card in.
2: Welcome.
6: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden hrozny bílé za 39,90 a vejce M v Bila klubu za 34,90. Bila.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Kaufland Card, prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko, řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
9: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba promarinované vepřové medailonky za 84,90 a marinovanou krkovici Colorado Style za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbani, číslo jedna v Itálii.
12: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips One Blade Intimate.
13: Dobrej, jedno giga kombo s hranolkama.
14: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
13: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
15: Tati!
13: Neomezený tarify.
16: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Volá vaše nádobí o pomoc.
18: So what?
17: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
19: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
3: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
7: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
10: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
8: Pěkný kolo, to bych brala.
1: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
9: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
8: A fakt, že jo?
1: A ty jsi?
9: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
5: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.

0: živit, je s ním zpěvek. Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Auris Clean. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auris Clean.
2: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: České kuře bez drobů, kilo u nás za 59,90, Albert Gouda s apkou za 14,90 a Pilsner Urquell 6-pack za 173 korun. Albert.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
2: Trying to get the whole card in. Welcome.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden hrozny bílé za 39,90 a vejce MF Bila klubu za 34,90. Bila.
8: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
9: Ahoj.
10: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.

0: Díky Moneybagu snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
1: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbani mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbani. Číslo jedna v Itálii.
2: Datart nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
3: Pustí.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
5: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
2: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout-jde.
3: Dobrý, 1 giga kombo s hranolkama.
4: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
3: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
5: Tati!
3: Neomezený tarify.
6: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
8: Ano. Ano. Ano.
7: A tohle?
8: Mm-hmm.
7: A tohle?
9: Ano.
0: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: A tohle?
0: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
10: Tak, co je s tím grillem?
11: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
10: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
11: A pak, že jo?
12: Kdo to byl?
13: Cenfluencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně.
14: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
15: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
16: Tak ještě prosím srovnejte děti.
15: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
0: Palete, udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození pro pocit hydratovaných vlasů. Palete Deluxe. Radost z barev.
17: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
18: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
19: Albert nektarinky koš kilo u nás s apkou za 36,90, dobrá voda při koupi 6 kusů za 10,90 a cukr krupice bílý s apkou za 9,90. Albert.
20: Přivítejte Adama Mišíka,
21: Moniku Bagárovou,
20: Jakuba,
21: Rybo,
20: Tomáše Zástěru,
21: Vikýř,
20: Tereza,
21: Maško,
20: René Dan,
21: Monika Tymková,
20: Petr,
21: Švancara,
20: Martin,
21: Hrana.
22: Jsme přátelé?
23: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
24: Nálikový látky, až po samotným přelnu.
25: Správně, jsi šikulka.
26: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
27: Pojďte se podívat.
28: Tak nech do ní svoji nabíječku.
29: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
30: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba promarinované vepřové medailonky za 84,90 a marinovanou krkovici Colorado Style za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
5: Ahoj.
6: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
7: Volá vaše nádobí o pomoc?
8: So what?
7: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
9: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
10: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Dobré. 1 giga kombo s hranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
3: Tati!
1: Neomezený tarify.
4: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
6: Tak ještě prosím srovnejte děti.
5: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
7: Pěkný kolo, to bych brala.
8: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
9: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
7: A fakt, že jo?
8: A ty si?
9: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
0: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
10: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
11: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
12: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
11: O co jde?
12: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
13: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti.

0: tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza
2: Maškova,
1: René Dan,
2: Monika Timková,
1: Petr
2: Švancara,
1: Martin
2: Hrano.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Nálikový látky až po sadnotním přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
8: Pojďte se podívat.
9: Dej do ní svoji nabíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
11: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Kaufland.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Vepřová krkovice za 79,90 a gambrinus za 15,75 za kus při koupi balení. Byla.
2: A můžete ji vyzkoušet.
3: Ale my máme vypráno.
4: Co tady děláte?
5: Testujem.
3: To je dopravář.

0: Nechte si doručit televizi TCL přímo k vám a proměňte sledování v zážitek. Tatart.
1: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
2: Tak ještě prosím srovnejte děti.
1: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
4: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí.
5: Tento týden české konzumní brambory rané, kilo za 13,90. Albert.
6: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
7: Let's go to the store then.
6: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
8: She has them!
6: Trying to get the whole card in.
9: Welcome. I'm making
10: my big debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
11: V Tetě je nyní akce 2+1 zdarma na celou značku Old Spice nebo sleva až 41% na všechny značky korejské kosmetiky. Třeba krém Beauty of Joseon za 249,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
0: Tatart nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
12: Pustí.
0: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
14: Volá vaše nádobí o pomoc.
15: So what?
14: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
16: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
17: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta. Tak laodna. Galbany. Číslo jedna v Itálii.
10: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
18: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
19: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout-jde.
20: Chytré chlazení bez kompromisu. LG Dual Cool. Life's good. LG.
21: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
22: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
23: Ahoj.
24: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
25: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
26: Dobrý. 1 giga kombo s hranolkama.
27: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
26: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
28: Tati!
26: Neomezený tarify.
29: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
30: Přivítejte Adama Mišíka,
31: Moniku Bagárovou,
30: Jakuba,
31: Rybo,
30: Tomáše Zástěru,
31: Mikýř,
30: Tereza,
31: Maško,
30: René Dan,
31: Monika Tymková,
30: Petr,
31: Švancara,
30: Martin,
31: Hrada.
30: Jsme přátelé?
32: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?

0: lékový látky až po samotným přelomu.
1: Správně, jsi šikulka.
2: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
3: Pojďte se podívat.
4: Dej do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
5: Koťák Live ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: líbit, já si jim zpětek.
1: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: České kuře bez drobů, kilo u nás za 59,90, Albert Gouda s apkou za 14,90 a Pilsner Urquell 6 pek za 173 korun. Albert.
3: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos.

0: Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sios Glaze.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci a véne, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing?
2: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
5: Trying to get the whole card in.
6: Welcome.
7: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
0: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
8: V Globusu nyní bonbóny Jojo různé druhy za 14,90 nebo Persil prací gel 100 dávek za 429,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro kontobariéry. Globus.
9: Takže jedeme za Šulcíkem?
10: Neboj, jsme na cestě pasta. Tady je to!
11: Bonjour! To bude asi pro tebe, co? Předávám.
12: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bostonu.
11: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
13: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.

0: chceš, tak si dej jahodu.
1: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
2: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
3: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden hrozny bílé za 39,90 a vejce MF Bila klubu za 34,90. Bila.
4: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
5: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
4: O co jde?
5: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
6: Kauflandu již od středy Superkauf. Galbány mozzarella, různé druhy za 19,90. Boscarini Prosecco za 59,90. A Brev Auto Active WC Blok za 64,90. Kaufland.
7: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
8: Prosím.
9: Wow, co se to děje?
10: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
11: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
12: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Kaufland Card, prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 30.

0: 4,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Albert nektarinky koš, kilo u nás, apkou za 36,90. Dobrá voda při koupi 6 kusů za 10,90. A cukr krupice bílý s apkou za 9,90. Albert.
3: Přivítejte Adama Mišíka.
4: Moniku Bagárovou.
3: Jakuba.
4: Rybo.
3: Tomáše Zástěru.
4: Mikýř.
3: Tereza.
4: Maškova.
3: René Dan.
4: Monika Tymková.
3: Petr.
4: Švancara.
3: Martin.
4: Hrana.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
7: Nálikový látky, až po samotným přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Pojďte se podívat.
11: A dej do ní svoji nabíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
13: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Panzány při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus a tuňák při koupi od 2 kusů za 28,90 za kus. Byla.
2: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
4: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
6: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
7: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
8: Let's go to the store then.
9: Hi, how you doing?
10: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
9: She has them!
11: Way to get the whole card in.
12: Welcome.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba promarinované vepřové medailonky za 84,90 a marinovanou krkovici Colorado Style za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
14: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
15: Tak ještě prosím srovnejte děti.
14: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
16: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbány. Číslo 1 v Itálii.
17: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
13: Volá vaše nádobí o pomoc.
18: So what?
13: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo 1.
19: Somat Micigel, pro mě číslo 1.
20: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry.

0: Hilak Forte.
1: Dobrý, jedno giga kombo s hranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
3: Tati!
1: Neomezený tarify.
4: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
0: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
5: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
6: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
7: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
8: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene jako tónovaný krém na obličej nebo dětský sprej ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
9: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, tedy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.
10: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
11: Přivítejte Adama Mišíka,
12: Moniku Bagárovou,
11: Jakuba,
12: Rybo,
11: Tomáše Zástěru,
12: Mikýř,
11: Tereza,
12: Maškova,
11: René Dan,
12: Monika Tymková,
11: Petr,
12: Švancara,
11: Martin,
12: Hrada.
13: Jsme přátelé?
14: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
15: Nálikový látky až po samotným přelnu.
16: Správně, jsi šikulka.
17: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
18: Pojďte se podívat.
19: Dej do ní svoji navíječku.
20: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
10: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
21: This car could be systematic, hydromatic, ultramatic. Woo! Or I could be grease lightning.
22: Grease lightning.

0: Čas byl rozhodně, máte čerstvost výhodně. Tento týden hrozny bílé za 39,90 a vejce MF Byla klubu za 34,90. Byla.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough Lays for the game.
2: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing?
1: We were having an awesome viewing party, and if you had Lays, you can come with us.
3: She has them!
4: Let me get the whole carton.
5: Welcome.
6: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba promarinované vepřové medailonky za 84,90 a marinovanou krkovici Colorado Style za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
10: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
11: Jak zaujmout holku?

0: jaký je to někoho políbit. O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
3: Volá vaše nádobí o pomoc?
4: So what?
3: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
5: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
6: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
7: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
6: O co jde?
7: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
8: Dobrý. Jedno giga kombo s hranolkama.
9: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
8: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
10: Tati!
8: Neomezený tarify.
11: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
13: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
2: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
3: Tak ještě prosím srovnejte děti.
2: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
4: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
5: Tak, co je s tím grillem?
6: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
5: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
6: A fakt, že jo?
7: Kdo to byl?
8: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
9: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
10: If you wanna be mad,
9: no a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hitparáda. Dnes na Očko Star.

0: připraveni na letní zážitky? Vydejte se stylově k vodě nebo elegantně na výlety. Z vody za nákupy se slevou až 57%. Penny.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
5: Hi, how you doing?
3: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them!
6: Way to get the whole card in.
7: Welcome.
0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba promarinované vepřové medailonky za 84,90 a marinovanou krkovici Colorado Style za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
9: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
10: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbani mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbani. Číslo jedna v Itálii.
11: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu.

0: vyřezat.
1: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
0: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
2: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
3: Ano. Ano. Ano.
2: A tohle?
3: Mm-hmm.
2: A tohle?
4: Ano.
5: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: A tohle?
5: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
6: Pěkný kolo, to bych brala.
7: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
8: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
6: A fakt, že jo?
7: A ty jsi?
8: Tenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
5: Palete, udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození. Pro pocit hydratovaných vlasů. Palete Deluxe. Radost z barev.
9: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam bylo nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips One Blade Intimate.
10: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
11: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
10: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
12: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
13: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Dobré. Jedno giga kombo s hranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně. Tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
3: Tati.
1: Neomezený tarify.
4: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
6: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, tedy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.

0: stále fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
1: Tvaroh odtučněný za 14,90 a zámecká šunka za 19,90. Byla.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
5: Trying to get the whole card in.
2: Welcome.
6: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba promarinované vepřové medailonky za 84,90 a marinovanou krkovici Colorado Style za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
10: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
11: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
12: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
13: Tak, co je s tím grillem?
14: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
13: Proč čekat? Na Allegro jsou vždy...

0: nízké ceny.
1: A fakt, že jo?
2: Kdo to byl?
3: Senfluencer, ten přes ceny, užívej si víc, co méně.
4: Udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození pro pocit hydratovaných vlasů. Palette Deluxe. Radost z barev.
5: Dobré. Jedno giga kombo s hranolkama.
6: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
5: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
7: Tati!
5: Neomezený tarify.
8: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
10: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
11: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
12: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
11: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
13: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
2: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
1: O co jde?
2: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
0: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
3: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
4: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
5: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: čas byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
1: Vepřová krkovice za 79,90 a gambrinus za 15,75 za kus při koupi balení. Byla.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing?
2: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
5: Trying to get the whole card in.
2: Welcome.
6: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba promarinované vepřové medailonky za 84,90 a marinovanou krkovici Colorado Style za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbani mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbani. Číslo jedna v Itálii.
10: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene jako tónovaný krém na obličej nebo dětský sprej ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
11: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
12: Ahoj.
13: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
14: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
15: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
16: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
2: Tak ještě prosím srovnejte děti.
1: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: volá vaše nádobí o pomoc.
1: So what?
0: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
2: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
3: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
4: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
3: O co jde?
4: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
5: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
6: Dobré, 1 giga kombo s hranolkama.
7: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
6: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
8: Tati!
6: Neomezený tarify.
9: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Pěkný kolo, to bych brala.
11: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
12: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
10: A fakt, že jo?
11: A ty jsi?
12: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
13: Přivítejte Adama Mišíka,
14: Moniku Bakárovou,
13: Jakuba,
14: Rybo,
13: Tomáše Zástěru,
14: Mikýř,
13: Tereza,
14: Maško,
13: René Dan,
14: Monika Timková,
13: Petr,
14: Švancara,
13: Martin,
14: Hrana.
15: Jsme přátelé?
16: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
17: Nálikový látky až po sadnotým přelnu.
18: Správně, jsi šikulka.
19: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
20: Pojďte se podívat.
21: Dej do ní svoji nabíječku.
22: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
23: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: going to dance and have some fun.
1: Dig.

0: nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
1: Panzány přikoupí od 3 kusů za 24,90 za kus a tuňák přikoupí od 2 kusů za 28,90 za kus. Byla.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Kaufland Card, prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko, řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
4: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
5: Let's go to the store then.
6: Hi, how you doing?
4: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
6: She has them!
7: Why don't you get the whole card in?
8: Welcome.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba promarinované vepřové medailonky za 84,90 a marinovanou krkovici Colorado Style za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
11: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
12: Proč je Galbány stali tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
13: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
14: Dobrej. Jedno giga kombo s hranolkama.
15: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
14: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
15: Tati!
14: Neomezený tarify.
16: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz donete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
2: Tak ještě prosím srovnejte děti.
1: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
4: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
3: O co jde?
4: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
0: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
5: Tak, co je s tím grillem?
6: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
5: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
6: A fakt, jo?
7: Kdo to byl?
8: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně.
9: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
10: Volá vaše nádobí o pomoc?
11: So what?
10: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
12: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
13: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
14: Přivítejte Adama Mišíka,
15: Moniku Bagárovou,
14: Jakuba,
15: Rybo,
14: Tomáše Zástěru,
15: Mikýř,
14: Tereza,
15: Maškova,
14: René Dan,
15: Monika Tymková,
14: Petr,
15: Švancara,
14: Martin,
15: Hrana.
16: Jsme přátelé?
17: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
18: Nálikový látky až po samotným přelnu.
19: Správně, jsi šikulka.
20: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
21: Pojďte se podívat.
22: Dej do ní svoji navíječku.
23: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
24: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: baby, that seems perfect. Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Stop karpálním tunelům. Karpal Akut Forte omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Akut Forte.
2: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: České kuře bez drobů, kilo u nás za 59,90, Albert Gouda s apkou za 14,90 a Pilsner Urquell 6 pek za 173 korun. Albert.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci a véne, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej.

0: ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing?
1: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
4: Trying to get the whole card in.
5: Welcome.
6: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
7: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií CitraCell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun. Značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
8: V Globusu nyní Pilsner Urquell půl litru za 25,90. Nebo kuřecí čtvrtky XXL kilo za 59,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
9: Prosím.
10: Wow, co se to děje?
6: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

0: Ale je tady hezky, viď? Je?
1: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky český.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: V Bile fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
4: Tvaroh odtučněný za 14,90 a zámecká šunka za 19,90. Bila.
5: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní lení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
6: V Kauflandu již od středy Superkauf. Galbány mozzarella, různé druhy za 19,90. Boscarini prosecco za 59,90. Nebo kupon se slevou 20% na výrobky značky K-Classic. Kaufland.
7: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
6: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
8: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
9: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
8: O co jde?
9: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Kaufland.
2: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
10: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české konzumní brambory rané, kilo za 13,90. Albert.
11: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Albert ne.

Karinky Koš kilo u nás s apkou za 36,90, Dobrá voda při koupi 6 kusů za 10,90 a cukr krupice bílý s apkou za 9,90. Albert.

0: každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
1: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
0: Na tisíce produktů.
1: A máma se vždycky ráda odváže.
0: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
2: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.

0: Požívej si víc za méně. Allegro.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: V Tetě je nyní akce 2+1 zdarma na celou značku Old Spice nebo sleva až 41% na všechny značky korejské kosmetiky. Třeba krém Beauty of Joseon za 249,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them!
6: Trying to get the whole card in.
7: Welcome.
8: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden hrozny bílé za 39,90 a vejce MF Bila klubu za 34,90. Bila.
9: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
10: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
11: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
12: Ahoj.
13: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
14: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba promarinované vepřové medailonky za 84,90 a marinovanou krkovici Colorado Style za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
15: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Dobré. Jedno giga kombo s hranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
3: Tati!
1: Neomezený tarify.
4: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Volá vaše nádobí o pomoc.
0: So what?
5: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
6: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
7: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
8: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene jako tónovaný krém na obličej nebo dětský sprej ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
9: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
10: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz, dva.
11: Tak ještě prosím srovnejte děti.
10: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
12: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
13: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
14: Vzpomínáte? To byla doba.

0: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. Dnes na Očko Star.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrana.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Nálikový látky až po samotným přelomu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
8: Pojďte se podívat.
9: Dej do ní svoji nabíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
0: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Stop karpálním tunelům. Karpal Akut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Akut Forte.
2: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: s FIFA World Cup Meal. Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
1: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
2: Tak ještě prosím srovnejte děti.
1: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Po nákupu volá také smartphone Honor s dvoudenní výdrží a slevou 15%.
4: Hustí.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
6: Dobrej. Jedno giga kombo s hranolkama.
7: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
6: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
8: Tati!
6: Neomezený tarify.
9: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Pěkný kolo, to bych brala.
11: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
12: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
10: A fakt, že jo?
13: A ty jsi?
12: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
14: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
15: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn. Třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
16: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
17: Ano. Ano. Ano.
16: A tohle?
17: Mm-hmm.
16: A tohle?
18: Ano.
19: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
16: A tohle?
19: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM. V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
20: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
21: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Datart nákupy.
22: Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
4: Hustí.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista. Jestli

0: Partners Banka.
1: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier sérum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier sérum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné

0: V7 místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: V Tetě je nyní sleva 40% na značky Nivea a Labello, nebo sleva 50% na celé značky Colgate, Palmolive a Protex. Přijďte si třeba pro sprchové gely za 29,94. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: Namražený Jägermeister Orange je jemný, ovocný, chuť, kterou chceš sdílet, ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný Jägermeister Orange.
3: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
4: Vzpomínáte? To byla doba.

0: kus FIFA World Cup Meal. Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
1: Dobré, jedno giga kombo s hranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
3: Tati!
1: Neomezený tarify.
4: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Tak, co je s tím grillem?
6: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
5: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
6: A fakt, že jo?
7: Kdo to byl?
8: Senfluencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
9: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
10: Tak ještě prosím srovnejte děti.
9: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
11: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
12: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
13: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
14: Nečekaný objem vlasů každý den. S novinkou LCF Collagen Lifter. Kolagenové peptidy obalí vlasová vlákna a dodají objem až na 72 hodin. Splihlé vlasy? Ty mi nechybí. Nový Collagen Lifter od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. A pro okamžitý objem už od kořínků vyzkoušejte inovativní péči ve spreji Big Hair Day.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Po nákupu volá také smartphone Honor s dvoudenní výdrží a slevou 15%.
16: Pusti.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
18: V Tetě garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Ariel, prací gel nebo kapsle až 60 praní za 249,90 nebo Brev Power 4 kusy za skvělých 49,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
0: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
19: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka od Hame, zlaté dědictví.
20: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
21: Ano. Ano. Ano.
20: A tohle?
21: Mm-hmm.
20: A tohle?
22: Ano.
23: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
20: A tohle?
23: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM. Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac

0: Forte.
1: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: České kuře bez drobů, kilo u nás za 59,90, Albert Gouda s apkou za 14,90 a Pilsner Urquell 6-pack za 173 korun. Albert.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene jako tónovaný krém na obličej nebo dětský sprej ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
5: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lays, you can come with us.
6: She has them!
7: Trying to get the whole card in.
8: Welcome.
1: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
2: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií CitraCell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě. V Globusu nyní bonbóny jojo různé druhy za 14,90. Nebo Persil prací gel 100 dávek.

0: dodávek za 429,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
1: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.

0: tak si dej jahodu.
1: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
2: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Vepřová krkovice za 79,90 a gambrinus za 15,75 za kus při koupi balení. Byla.
4: Prosím.
5: Wow, co se to děje?
1: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
6: V Kauflandu již od středy Superkauf. Galbány mozzarella, různé druhy za 19,90. Boscarini Prosecco za 59,90. A Bref Auto Active WC Blok za 64,90. Kaufland.
7: Takže jedeme za Šulcíkem?
8: Neboj, jsme na cestě, pasta.
9: Tady je to.
10: Bonjour. To bude asi pro tebe, co?
8: Předávám.
11: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bosny.
10: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
1: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
12: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
13: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
12: O co jde?
13: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
14: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
13: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
15: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Albert nektarinky koš kilo u nás s apkou za 36,90, dobrá voda při koupi 6 kusů za 10,90 a cukr krupice bílý s apkou za 9,90. Albert.
16: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: České kuře bez drobů, kilo u nás za 59,90, Albert Gouda s apkou za 14,90 a Pilsner Urquell 6-pack za 173 korun. Albert.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
2: Trying to get the whole card in.
5: Welcome.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
7: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbani mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnata, tak laodna. Galbani. Číslo jedna v Itálii.
8: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
9: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
10: V Globusu nyní Pilsner Urquell půl litru za 25,90 nebo kuřecí čtvrtky XXL kilo za 59,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
11: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Panzány při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus a tuňák při koupi od 2 kusů za 28,90 za kus. Byla.
13: Toto je Fermato. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato,

0: zachutná to.
1: Fermato, chutná to.
2: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
3: Prosím.
4: Wow, co se to děje?
5: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Kaufland.
6: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
7: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české konzumní brambory rané, kilo za 13,90. Albert.
8: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
9: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
7: Levněji nehledejte, je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krůtí prsní řízek za 189 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
10: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochrannou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
11: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
12: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry a zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte Kentucky Summer Twister a Zinger za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
13: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Albert nektarinky koš kilo u nás s apkou za 36,90, dobrá voda při koupi 6 kusů za 10,90 a cukr krupice bílý s apkou za 9,90. Albert.
14: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
15: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. Dnes na Očko Star.

0: Michael, look, since nobody's watching, why don't you show me how to dance?
1: Okay, what you do is spin. Boom.
2: I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect.
3: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
4: Brilantní obraz vám přináší Occutane Brilant. Occutane Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: České kuře bez drobů, kilo u nás za 59,90, Albert Gouda s apkou za 14,90 a Pilsner Urquell 6-pack za 173 korun. Albert.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
2: Way to get the whole card in. Welcome.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene jako tónovaný krém na obličej nebo dětský sprej ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
6: Prosím.
7: Wow, co se to děje?
1: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe. Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
8: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém.

0: pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sodokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sodokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
1: V Globusu nyní bonbóny Jojo různé druhy za 14,90. Nebo Persil prací gel 100 dávek za 429,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro kontobariéry. Globus.
2: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
3: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden hrozny bílé za 39,90 a vejce MF Bila klubu za 34,90. Bila.
4: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf. Galbány mozzarella, různé druhy za 19,90. Boscarini prosecco za 59,90. Nebo kupon se slevou 20% na výrobky značky K-Classic. Kaufland.
6: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
5: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Kaufland.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české konzumní brambory rané, kilo za 13,90. Albert.
2: Chcete šetřit jen na ceně?
3: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
1: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert. Levněji nehledejte, je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krůtí prsní řízek za 189 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 14,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice kilo a Tesco vejce za 34,90. Tesco, počítejte s námi.
6: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Albert nektarinky koš kilo u nás s apkou za 36,90, dobrá voda při koupi 6 kusů za 10,90 a cukr krupice bílý s apkou za 9,90. Albert.

0: pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba domácí spotřebiče značky Gorenje, jako lednici s praktickými zásuvkami nebo pračku s úspornými funkcemi. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect and Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
2: V Globusu nyní Pilsner Urquell půl litru za 25,90 nebo kuřecí čtvrtky XXL kilo za 59,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
3: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
4: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
5: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
6: Excel broskev. Jsi pro nízko, co je sklípku?
7: Tam jsou vosy, se jich bojím a jsem alergický.
6: Tati, tam skočíme.
7: Fakt jo?
6: Já to prosvištím.
7: Tak děkuju, Michale, děkuju moc. No. To má rád charakter.
8: Tak jdem. Super, prosvištěl.
7: Cože?
8: Neprosvištěl.
7: Já ti nerozumím.
8: Je co to neprosvištěl?
7: Že jsi to neprosvištěl?
8: No, neprosvištěl.
7: No to nevadí. Aspoň máme melon.
9: Léto s Penny, hezky česky.
10: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
11: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
10: O co jde?
11: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.

0: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Galbány mozzarella, různé druhy za 19,90. Boscarini Prosecco za 59,90. A Bref Auto Active WC Blok za 64,90. Kaufland.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing?
2: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
5: Trying to get the whole card in.
6: Welcome.
1: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Levněji nehledejte, je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krůtí prsní řízek za 189 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
8: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 14,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.
10: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Kaufland.
11: Prosím.
12: Wow, co se to děje?
13: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
14: Vše od zdejších regionálních dodavatelů. Si u nás zamilujete i vy? Například Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Kaufland. Z lásky k regionům.
15: Přivítejte Adama Mišíka,
16: Moniku Bagárovou,
15: Jakuba,
16: Rybo,
15: Tomáše Zástěru,
16: Vikýř,
15: Tereza,
16: Maškova,
15: René Dan,
16: Monika Tymková,
15: Petr,
16: Švancara,
15: Martin,
16: Hrano.
17: Jsme přátelé?
18: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
19: Návykový látky až po samotným přelnu.
3: Správně, jsi šikulka.
12: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Jestli chcete, pojďte se podívat.
17: Nech do ní svoji nabíječku.
11: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
2: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
19: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
2: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. Dnes na Očko Star.

teď je nyní akce 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice, nebo sleva až 41% na všechny značky korejské kosmetiky, třeba krém Beauty of Joseon za 249,90. Online objednám, za chvíli v tetě mám.

0: Margot. Tak chutná dovolená. Ochutnej novinku Margot Mini v příchutích mango s kokosem a bílá s karamelem.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
2: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
1: Na tisíce produktů.
2: A máma se vždycky ráda odváže.
1: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
3: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
4: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
6: Datart nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
7: Hustý.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lasers for the game.
9: Let's go to the store then.
8: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lasers, you can come with us.
10: She has them!
11: Trying to get the whole card in.
12: Welcome.
13: Fandíme čerstvém a vyváženému stravování.
14: Tvaroh odtučněný za 14,90 a zámecká šunka za 19,90. Byla.
15: A můžete ji vyzkoušet.
16: Ale my máme vypráno.
17: Co tady děláte?
16: Testujem. To je dopravát.
6: Nechte si doručit televizi TCL přímo k vám a proměňte sledování v zážitek. Tatart.
18: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbani, číslo jedna v Itálii.
0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
19: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.

0: volá vaše nádobí o pomoc.
1: So what?
0: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
2: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
3: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
4: Ahoj.
5: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
6: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
7: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
8: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
9: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout-jde.
10: Stačí klik a máte happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
11: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české konzumní brambory rané, kilo za 13,90. Albert.

0: kus FIFA World Cup Meal. Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
1: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
2: Tak ještě prosím srovnejte děti.
1: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Pěkný kolo, to bych brala.
4: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
5: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
3: A fakt, že jo?
4: A ty si?
5: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
6: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepoptelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
7: Dobrý. 1 giga kombo s hranolkama.
8: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
7: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
9: Tati!
7: Neomezený tarify.
10: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: V Tetě je nyní sleva 40% na značky Nivea a Labello, nebo sleva 50% na celé značky Colgate, Palmolive a Protex. Přijďte si třeba pro sprchové gely za 29,94. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.

0: Stánka.
1: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
2: Léto s Penny, hezky česky.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Po nákupu volá také smartphone Honor s dvoudenní výdrží a slevou 15%.
4: Pustí.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.

0: koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka Odhame, Zlaté dědictví.
1: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Nečekaný objem vlasů každý den. S novinkou LCF Collagen Lifter. Kolagenové peptidy obalí vlasová vlákna a dodají objem až na 72 hodin. Splihlé vlasy? Ty mi nechybí. Nový Collagen Lifter od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. A pro okamžitý objem už od kořínků vyzkoušejte inovativní péči ve spreji Big Hair Day.
4: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
5: Ano. Ano. Ano.
4: A tohle?
5: Mm-hmm.
4: A tohle?
6: Ano.
7: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A tohle?
8: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
11: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
12: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
13: Přivítejte Adama Mišíka,
14: Moniku Bagárovou,
13: Jakuba,
14: Rybo,
13: Tomáše Zástěru,
14: Mikýř,
13: Tereza,
14: Maškova,
13: René Dan,
14: Monika Tymková,
13: Petr,
14: Švancara,
13: Martin,
14: Hrada.
15: Jsme přátelé?
16: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
17: Návykový látky až po samotným přelnu.
18: Správně, jsi šikulka.
19: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
20: Pojďte se podívat.
21: Dej do ní svoji navíječku.
22: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
23: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: AuriSclean. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. AuriSclean.
2: Stop karpálním tunelům. Karpal Acut Forte omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.
3: Brilantní obraz vám přináší Ocutane Brilant. Ocutane Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
1: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečují o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B IO 5 se slevou 20% v Planeo.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Kaufland.
3: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy. S Nicorette.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit?

0: čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
3: Ahoj, tady Iga Švjontek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aio s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aio, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty.
4: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
2: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
5: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.
7: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips One Blade Intimate.
8: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
9: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
10: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
11: Třeba právě teď.
12: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
13: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
14: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
15: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
14: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
16: Přivítejte Adama Mišíka,
17: Moniku Bagárovou,
16: Jakuba,
17: Rybo,
16: Tomáše Zástěru,
17: Mikýř,
16: Tereza,
17: Maško,
16: René Dan,
17: Monika Timková,
16: Petr,
17: Švancara,
16: Martin,
17: Hrana.
18: Jsme přátelé?
19: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
18: Nálikový látky, až po samotným přelnu.
20: Správně, jsi šikulka.
21: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
22: Pojďte se podívat.
23: Nech do ní svoji nabíječku.
24: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
25: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
26: Vzpomínáte? To byla doba.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: České kuře bez drobů, kilo u nás za 59,90, Albert Gouda s apkou za 14,90 a Pilsner Urquell 6-pack za 173 korun. Albert.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
5: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
6: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
7: Let's go to the store then.
6: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
8: She has them!
6: Way to get the whole card in.
9: Welcome.
10: V Globusu nyní bonbóny jojo různé druhy za 14,90 nebo Persil prací gel 100 dávek za 429,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro kontobariéry. Globus.
11: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
12: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
11: O co jde?
12: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
13: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.

0: Chceš, tak si dej jahodu.
1: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: V Bile fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
4: Tvaroh odtučněný za 14,90 a zámecká šunka za 19,90. Bila.
5: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
6: V Kauflandu již od středy Superkauf. Galbány mozzarella, různé druhy za 19,90. Boscarini prosecco za 59,90. Nebo kupon se slevou 20% na výrobky značky K-Classic. Kaufland.
7: Prosím.
8: Wow, co se to děje?
1: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
9: Takže jedeme za Šulcíkem?
10: Neboj, jsme na cestě, pasta. Tady je to.
11: Bonjour. To bude asi pro tebe, co?
10: Předávám.
12: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bosny.
11: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
1: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
2: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
13: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
6: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
12: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Albert nektarinky koš kilo u nás s apkou za 36,90, dobrá voda při koupi 6 kusů za 10,90 a cukr krupice bílý s apkou za 9,90. Albert.

0: Recibe, así es perfecto.
1: AuriSclean. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. AuriSclean.
2: Brilantní obraz vám přináší Occutane Brilant. Occutane Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
1: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
0: Na tisíce produktů.
2: A máma se vždycky ráda odváže.
0: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
3: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
0: Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: V Tetě garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Ariel, prací gel nebo kapsle až 60 praní za 249,90 nebo Brev Power 4 kusy za skvělých 49,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
6: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
7: Let's go to the store then.
6: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
8: She has them!
6: Trying to get the whole card in.
9: Welcome.
10: V akci River Tonic. Nízké ceny, hezky česky. Penny.
11: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
12: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
13: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
14: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
15: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba promarinované vepřové medailonky za 84,90 a marinovanou krkovici Colorado Style za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
16: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
17: Tak ještě prosím srovnejte děti.
16: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
18: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
19: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout-jde.
20: Dobrý, 1 giga kombo s hranolkama.
21: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
20: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
21: Tati!
20: Neomezený tarify.
22: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun.

0: Představte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Volá vaše nádobí o pomoc.
0: So what?
2: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
3: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
4: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
5: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips One Blade Intimate.
6: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
1: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
0: Na tisíce produktů.
2: A máma se vždycky dá odváže.
0: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
3: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
0: Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: V Tetě je nyní akce 2+1 zdarma na celou značku Old Spice nebo sleva až 41% na všechny značky korejské kosmetiky. Třeba krém Beauty of Joseon za 249,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
6: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
7: Let's go to the store then.
8: Hi, how you doing?
6: We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
8: She has them!
9: Trying to get the whole card in.
10: Welcome.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Vepřová krkovice za 79,90 a gambrinus za 15,75 za kus při koupi balení. Byla.
12: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
13: Ahoj.
14: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
15: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
16: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
17: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba promarinované vepřové medailonky za 84,90 a marinovanou krkovici Colorado Style za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
18: Volá vaše nádobí o pomoc.
19: So what?
18: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
20: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
21: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
22: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnán raz dva.
23: Tak ještě prosím srovnejte děti.
22: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
24: Dobrý, jedno giga kombo s hranolkama.
25: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
24: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
26: Tati!
24: Neomezený tarify.
27: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
28: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
2: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
3: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
4: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
5: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. Za chvíli na Očko Star.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Auris Clean. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auris Clean.

0: nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Panzány při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus a tuňák při koupi od 2 kusů za 28,90 za kus. Byla.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Kaufland Card, prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko, řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
4: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
5: Let's go to the store then.
6: Hi, how you doing?
7: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
6: She has them!
8: Why don't you get the whole card in?
9: Welcome.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba promarinované vepřové medailonky za 84,90 a marinovanou krkovici Colorado Style za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
12: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
13: Ahoj.
14: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
15: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
16: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
17: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelímku.
1: Dobré. Jedno giga kombo s hranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obič tarify.
3: Tati!
1: Neomezený tarify.
4: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Volá vaše nádobí o pomoc.
6: So what?
5: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo 1.
7: Somat Micigel, pro mě.

0: číslo jedna.
1: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
2: Pěkný kolo, to bych brala.
3: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
4: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
2: A fakt, že jo?
3: A ty jsi?
4: Cenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
5: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
6: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
7: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
8: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
7: O co jde?
8: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
9: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
10: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
9: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
1: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Kaufland.
3: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
4: Zvedni to a vykřič to.
5: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
7: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi chází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
8: Tak ještě prosím srovnejte děti.
7: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
9: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
10: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: kuchyně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelímku.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Dobrý, 1 giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obič tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
5: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba nezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
7: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním řitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.

0: s FIFA World Cup Meal. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
3: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
4: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
3: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
4: Jo, grill.
5: Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Bref má něco úplně nového.

0: AuriScreen. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. AuriScreen.
1: Stop karpálním tunelům. Karpal Acut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba domácí spotřebiče značky Gorenje, jako lednici s praktickými zásuvkami nebo pračku s úspornými funkcemi. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B IO 5 se slevou 20% v Planeo.
2: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
3: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Kaufland.
1: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry a zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte Kentucky Summer Twister a Zinger za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
6: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Jisk nabízí vše pro domácí pohodu. Například sleva až 50% na křesla. Nebo pohodlná pohovka za výhodných 11 500 korun, sleva 32%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
3: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout-jde.
4: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
5: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
6: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
7: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon.

0: Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
1: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
2: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
3: Jakuba
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Vikýř,
3: Tereza
4: Maškova,
3: René Dan,
4: Monika Tymková,
3: Petr
4: Švancara,
3: Martin
4: Hrada.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
7: Nálikový látky až po samotným přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Pojďte se podívat.
11: Dej do ní svoji nabíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
13: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo 1 v Itálii.
2: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
3: Prosím.
4: Wow, co se to děje?
2: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
5: V Globusu nyní Pilsner Urquell půl litru za 25,90. Nebo kuřecí čtvrtky XXL kilo za 59,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
6: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
7: U nás byle rozhodně. Nakoupíte výhodně.
8: Vepřová krkovice za 79,90 a gambrinus za 15,75 za kus při koupi balení. Byla.
9: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
10: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
11: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
12: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
11: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
10: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Kaufland.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry a zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte Kentucky Summer Twister a Zinger za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
2: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.
4: Staňte se i

0: magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochrannou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 13,90 Radega strázná desítka a Giana olej za 29,90. Tesco, počítejte s námi.
3: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
4: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
5: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve 3 krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
6: Toto je Fermato. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto. 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
7: A zachutná to.
6: Fermato. Chutná to.
8: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
9: Come on, let's go. Real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect.

AuriSclean. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. AuriSclean.

0: 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba promarinované vepřové medailonky za 84,90 a marinovanou krkovici Colorado Style za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Proč je Galbány stále tou nejoblíbenější značkou syru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak laodna. Galbány, číslo jedna v Itálii.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči... Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
5: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
6: Volá vaše nádobí o pomoc?
7: So what?
6: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
8: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
9: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
10: Dobré, jedno giga kombo s hranolkama.
11: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
10: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
12: Tati!
10: Neomezený tarify.
13: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
15: Cítila jsem se...
14: Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli. O co jde?
15: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
16: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
17: Tak, co je s tím grillem?
18: Krýdek.
17: Koupím ho, až bude v akci.
18: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
17: A pak, že jo?
19: Kdo to byl?
20: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
21: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips One Blade Intimate.
22: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
23: Tak ještě prosím srovnejte děti.
22: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
24: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelinku.
1: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Moniku Bagárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
2: Tereza,
3: Maško,
2: René Dan,
3: Monika Tymková,
2: Petr,
3: Švancara,
2: Martin,
3: Hrana.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
6: Nálikový látky až po samotným přelnu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
9: Pojďte se podívat.
10: Nech do ní svoji nabíječku.
11: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
12: Koťák Live ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Získejte v Penny extra body na letní výbavu Vives s tímto produktem. Zmrzlina míša, tvarohová nebo jahodová, jeden bod navíc. Penny.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
1: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
1: Trying to get the whole card in.
4: Welcome.
5: Prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
6: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba promarinované vepřové medailonky za 84,90 a marinovanou krkovici Colorado Style za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
9: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
10: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
11: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
12: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
13: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
14: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
15: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout-jde.
16: Dobrý, jedno giga kombo s hranolkama.
17: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
16: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
18: Tati!
16: Neomezený tarify.
19: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v giga kombo už od 480.

0: 99 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: nejlepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelinku.
1: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
2: Ano. Ano. Ano.
1: A tohle?
2: Mm-hmm.
1: A tohle?
3: Ano.
4: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
5: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
6: Pěkný kolo, to bych brala.
7: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
8: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
6: A fakt, že jo?
9: A ty jsi?
8: Cenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
10: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
11: Tak ještě prosím srovnejte děti.
10: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
12: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam bylo nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips OneBlade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips OneBlade Intimate.
0: Palete, udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození. Pro pocit hydratovaných vlasů. Palete Deluxe. Radost z barev.
13: Přivítejte Adama Mišíka,
14: Moniku Bakárovou,
13: Jakuba,
14: Rybo,
13: Tomáše Zástěru,
14: Mikýs,
13: Tereza,
14: Maško,
13: René Dán,
14: Monika Tymková,
13: Petr,
14: Švancara,
13: Martin,
14: Hrano.
15: Jsme přátelé?
16: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
17: Nálikový až po samotným přelnu.
18: Správně, jsi šikulka.
19: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
20: Pojďte se podívat.
21: A dej do ní svoji nabíječku.
22: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
23: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: pořád dokola.
1: Vy jste ten zpěvák.
2: Byl to ten zpěvák?

lidi z vína. Kdo chce, ten může jít. Já si dám sklenici vína. Uá!

vlastního klína. Někdo má fletky rád. Já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká. Nechte mě příjemně spít. Ve stínu patlíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: České kuře bez drobů, kilo u nás za 59,90, Albert Gouda s apkou za 14,90 a Pilsner Urquell 6 pek za 173 korun. Albert.
2: Guys, I hate to break it to you.

0: Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
1: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
2: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
3: V Globusu nyní bonbony Jojo různé druhy za 14,90. Nebo Persil prací gel 100 dávek za 429,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro kontobariéry. Globus.
4: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
5: Karlova koruna, Petrova bohuna.
6: Dobrý, můžem dál.
5: Karlova koruna, Petrova bohuna, Karlova koruna.
7: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
8: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
10: Panzány při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus a tuňák při koupi od 2 kusů za 28,90 za kus. Bila.
11: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
12: V Kauflandu již od středy Superkauf. Galbány mozzarella, různé druhy za 19,90. Boscarini Prosecco za 59,90. A Bref Auto Active WC Blok za 64,90. Kaufland.
13: Prosím.
14: Wow, co se to děje?
15: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
12: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Kaufland.
16: V té

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české konzumní bramborané, kilo za 13,90. Albert. Levněji nehledejte, je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krůtí prsní řízek za 189 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
2: Když vidíte Albert neporazitelné, levněji nehledejte.
1: Albert nektarinky koš kilo u nás s apkou za 36,90, dobrá voda při koupi 6 kusů za 10,90 a cukr krupice bílý s apkou za 9,90. Albert.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
3: Tereza,
4: Maškova,
3: René Dan,
4: Monika Timková,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin.

0: jsme přátelé.
1: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
2: Návykové látky až po samotným přelnu.
3: Správně, jsi šikulka.
4: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat. Dej do ní svoji nabíječku. Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
5: Koťák Live ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku. Let's go. Real slow. Don't you see that your scene is perfect?

Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení.

obklopená těmi kývači a hňupy. Tenkrát jsem řekl, že se nemusíš bát, a to ti slibuju teď na pořád. Tvrdila jsi, že to s tebou nevydržím, a teď tu před knězem tvou ruku držím. Víš, lásko, chlapi jsou fakt dost podolní, tam u nás ve stodolních.

Já, Hana Lucie, odevzdávám se tobě, Radku, a přijímám tě za manžela. Slibuju, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tobou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá

A je mi jen tak tak. Hranatá je země a v tramvaji je nával. Protlačíš se ke mně, jsem červený jak rak. Pihatá si něžně, stopych jak samolepky. Hodnotím tě zběžně.

Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš.

0: Laser.cz.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing?
1: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
4: Trying to get the whole card in.
5: Welcome.
6: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
7: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
8: V Globusu nyní Pilsner Urquell půl litru za 25,90. Nebo kuřecí čtvrtky XXL kilo za 59,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
9: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbani, číslo jedna v Itálii.
10: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden hrozny bílé za 39,90 a vejce M v Bila klubu za 34,90. Bila.
11: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
12: Kaufland Card, prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko, řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
11: Prosím.
13: Wow, co se to děje?
14: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
12: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Kaufland.
15: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
3: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
4: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
5: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
6: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
7: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
8: Toto je Fermato. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
9: A zachutná to.
8: Fermato. Chutná to.
10: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry a zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte Kentucky Summer Twister a Zinger za 89 Kč.

0: kódem KFC Léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
1: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
2: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.

0: Může říct, já už neplatím.
1: Rád, tak rád bych žil.
0: A mám jen zbytek sil.

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citů.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat něco, co nepomine. Chtěl bych napsat verše zásadní,

co by tě šla k duhu, jednoduchou, prostou.

0: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
1: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B IO 5 se slevou 20% v Planeo.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Kaufland.
3: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC Léto máte klasické twistry a zingry jen za 89.

0: korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte Kentucky Summer Twister a Zinger za 89 s kódem KFC Léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
1: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáč

0: dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty.
1: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
2: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.

0: Užijte si Mioneto. Víc než jen prosecco.
1: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Pořiďte si jídelní židle za pouhých 1000 korun, sleva 60%. Nebo pohodlná kancelářská židle za pouhých 1300 korun, sleva 60%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
3: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
4: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
5: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
6: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbani, číslo jedna v Itálii.
7: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat and Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
8: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
9: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
10: Přivítejte Adama Mišíka,
11: Moniku Bagárovou,
10: Jakuba,
11: Rybo,
10: Tomáše Zástěru,
11: Mikýř,
10: Tereza,
11: Maškova,
10: René Dan,
11: Monika Tymkova,
10: Petr,
11: Švancara,
10: Martin,
11: Hrana.
12: Jsme přátelé?
13: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
14: Nálikový látky až po samotným přelnu.
15: Správně, jsi šikulka.
16: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
17: Pojďte se podívat.
18: Abych do ní svoji nabíječku.
19: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
20: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci a véne, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing?
1: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
4: Try to get the whole carton.
5: Welcome.
6: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
7: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
8: V Globusu nyní bombóny jojo různé druhy za 14,90 nebo Persil prací gel 100 dávek za 429,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro kontobariéry. Globus.
9: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
10: V Bile fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
11: Tvaroh odtučněný za 14,90 a zámecká šunka za 19,90. Bila.
12: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
13: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
14: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
13: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Kaufland.
15: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
16: Ahoj.
17: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
18: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: Vše od zdejších regionálních dodatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
2: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české konzumní brambory rané, kilo za 13,90. Albert.
3: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 14,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.
5: Toto je Fermáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto.
6: A zachutná to.
5: Fermáto, chutná to.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC Léto máte klasické twistry a zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte Kentucky Summer Twister a zingr za 89 s kódem KFC Léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
8: Prosím.
9: Wow, co se to děje?
2: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta máslo a Tesco Sherry rajčata za 14,90. Tesco, počítejte s námi.
11: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: cesta zradí.
1: Pred sebou máme slepú mapu, možno, že nám chýba snaha.
0: Vždyť tvou řeštěla stále chápu.

0: každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
1: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
0: Na tisíce produktů.
1: A máma se vždycky ráda odváže.
0: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
2: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
0: Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
4: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
5: Taky prosím srovnejte děti.
4: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: V Tetě je nyní sleva 40% na značky Nivea a Labello nebo sleva 50% na celé značky Colgate, Palmolive a Protex. Přijďte si třeba pro sprchové gely za 29,94. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.

0: Cashbanka.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
1: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us. She has them! I'm
3: going to get the whole card in. Welcome.
4: Vile fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
5: Tvaroh odtučněný za 14,90 a zámecká šunka za 19,90. Vila. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Nečekaný objem vlasů každý den. S novinkou LCF Collagen Lifter. Kolagenové peptidy obalí vlasová vlákna a dodají objem až na 72 hodin. Splihlé vlasy? Ty mi nechybí. Nový Collagen Lifter od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. A pro okamžitý objem už od kořínků vyzkoušejte inovativní péči ve spreji Big Hair Day.
7: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbani mozzarella. Tak čerstva, tak štěstí.

0: Arnata, takla ona. Galbani, číslo jedna v Itálii.
1: Palete, udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození pro pocit hydratovaných vlasů. Palete Deluxe, radost z barev.
2: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
3: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
4: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
5: Dobrý. Jedno giga kombo s hranolkama.
6: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
5: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
7: Tati!
5: Neomezený tarify.
8: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
10: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
11: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
12: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
13: Přivítejte Adama Mišíka,
14: Moniku Bagárovou,
13: Jakuba
14: Rybo,
13: Tomáše Zástěru,
14: Mikýř,
13: Tereza
14: Maškova,
13: René Dan,
14: Monika Tymkova,
13: Petr
14: Švancara,
13: Martin
14: Hrada.
15: Jsme přátelé?
16: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
17: Návykový látky až po samotným přelnu.
18: Správně, jsi šikulka.
19: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
20: Pojďte se podívat.
21: Dej do ní svoji navíječku.
22: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
23: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
1: Vepřová krkovice za 79,90 a gambrinus za 15,75 za kus při koupi balení. Byla.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Kaufland Card, prodloužený víkend. Od pátku nektarin kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
4: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
5: Let's go to the store then.
6: Hi, how you doing?
7: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
6: She has them!
8: Trying to get the whole card in.
9: Welcome.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba promarinované vepřové medailonky za 84,90 a marinovanou krkovici Colorado Style za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
12: Ahoj.
13: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
14: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
15: Proč je Galbány stali tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
16: Volá vaše nádobí o pomoc?
17: So what?
16: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
18: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.

Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
2: Tak ještě prosím srovnejte děti.
1: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
4: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
3: O co jde?
4: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
5: Tak, co je s tím grillem?
6: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
5: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
6: A pak, že jo?
7: Kdo to byl?
8: Influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
9: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
10: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
11: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
12: Dobrý, jedno giga kombo s hranolkama.
13: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
12: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
14: Tati!
12: Neomezený tarify.
15: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

V bůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem, jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce, jsem za soumraku uše, její duše, co tě tak pálí. Jsem otazníkem zdali,

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

0: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
1: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
0: Na tisíce produktů.
1: A máma se vždycky ráda odváže.
0: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
2: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
0: Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
4: Tak ještě prosím srovnejte děti.
3: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Panzány při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus a tuňák při koupi od 2 kusů za 28,90 za kus. Byla.
6: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
7: Let's go to the store then.
6: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
8: She has them!
9: Trying to get the whole card in.
10: Welcome.
11: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
12: Proč je Galbány stali tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čtva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
5: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba promarinované vepřové medailonky za 84,90 a marinovanou krkovici Colorado Style za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
14: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
15: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
16: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek.

0: Pouze na About You.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou?

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Dobré. 1 giga kombo s hranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
3: Tati!
1: Neomezený tarify.
4: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips Van Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips Van Blade Intimate.
6: Volá vaše nádobí o pomoc.
0: So what?
6: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo 1.
7: Somat Micigel, pro mě číslo 1.
0: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
8: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene jako tónovaný krém na obličej nebo dětský sprej ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
9: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: České kuře bez drobů, kilo u nás za 59,90, Albert Gouda s apkou za 14,90 a Pilsner Urquell 6-pack za 173 korun. Albert.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
2: I'm trying to get the whole card in.
5: Welcome.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
7: Datart nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
8: Pustí.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden hrozny bílé za 39,90 a vejce M v Bila klubu za 34,90. Bila.
10: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
11: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
12: Kaufland Card, prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko, řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál, půl litru za 129,90. Kaufland.
13: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
14: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
15: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
16: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
17: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
16: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
18: Třeba právě teď.
19: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
20: Udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil in Cream a s péčí proti poškození. Pro pocit hydratování.

krásou. Palette Deluxe. Radost z barev. Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
2: Dobré, 1 giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
5: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
7: Pěkný kolo, to bych brala.
8: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
9: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
7: A fakt, že jo?
8: A ty si?
9: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
10: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
11: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
12: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
13: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Albert Nektarinky koš kilo u nás s apkou za 36,90, dobrá voda při koupi 6 kusů za 10,90 a cukr krupice bílý s apkou za 9,90. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: České kuře bez drobů, kilo u nás za 59,90, Albert Gouda s apkou za 14,90 a Pilsner Urquell 6-pack za 173 korun. Albert.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing?
2: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
5: Way to get the whole card in.
2: Welcome.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene jako tónovaný krém na obličej nebo dětský sprej ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: V Bile fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
9: Tvaroh odtučněný za 14,90 a zámecká šunka za 19,90. Bila.
10: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta. Tak laodna. Galbany. Číslo 1 v Itálii.
11: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
12: Dobrej. Jedno giga kombo s hranolkama.
13: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
12: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
14: Tati!
12: Neomezený tarify.
15: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Tak, co je s tím grillem?
17: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
16: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
17: A pak, že jo?
16: Kdo to byl?
18: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
19: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
20: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
21: No. To je pěkný, kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
22: Třeba právě teď.
23: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
24: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips One Blade Intimate.
25: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
26: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
27: Volá vaše nádobí o pomoc?
28: So what?
27: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo 1.
29: Somat Micigel, pro mě číslo 1.
30: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
31: Ahoj.
32: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte.

0: Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
1: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
2: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Albert Nektarinky koš kilo u nás s apkou za 36,90, dobrá voda při koupi 6 kusů za 10,90 a cukr krupice bílý s apkou za 9,90. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: České kuře bez drobů, kilo u nás za 59,90, Albert Gouda s apkou za 14,90 a Pilsner Urquell 6-pack za 173 korun. Albert.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us. She has them! Let me get the whole card in. Welcome.
4: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene jako tónovaný krém na obličej nebo dětský sprej ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
5: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vepřová krkovice za 79,90 a gambrinus za 15,75 za kus při koupi balení. Bila.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Kaufland Card, prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko, řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
9: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
10: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam bylo nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips One Blade Intimate.
11: Pěkný kolo, to bych brala.
12: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
13: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
11: A fakt, že jo?
14: A ty jsi?
13: Cenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
15: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
16: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
17: Ahoj.
18: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
19: Palete, udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození pro pocit hydratovaných vlasů. Palete Deluxe. Radost z barev.
8: Dobré. Jedno giga kombo s hranolkama.
10: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
8: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
7: Tati!
8: Neomezený tarify.
9: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
14: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
2: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
3: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
4: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
5: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
4: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
6: Třeba právě teď.
7: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
8: Když vidíte Albert Neporazitelné, levněž nehledejte.
9: Albert Nektarinky Koš, kilo u nás s apkou za 36,90, dobrá voda při koupi 6 kusů za 10,90 a cukr krupice bílý s apkou za 9,90. Albert.